mnohokrát si budeš chtít pustit plyn, že zas to nebyl podivuhodný mandarin. Až vyčerpáš se 40 a budeš celá